0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Fajn. Vždycky hot.

religion. I said, can you feel it?

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn? Fajn.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Fajn, vždycky hot.

0: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
1: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: This is One Republic. Prodigy.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
6: Chceš

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Galben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
1: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
2: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
3: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Here we go.

0: Esna over.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
6: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni ve

0: právě teď na fajnradio.cz. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky.

Krásný ráno, čau lidi, tak se zase slyšíme o víkendu, zase a už to není prostě všední den, není 9 hodin, ne, je 8 hodin a 2 minuty k tomu, ideální čas na toto tady celý odstartovat. Celkově fajn víkend je teďkon malinko změněný, protože odpoledne nebude Kristin, ale Kristýnka, dvě rozdílný slečny, obě dvě skvělý, no ale zatím ty 4 hoďky si užijeme tady společně, za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den. Do té doby nějaký náš song Olivia Rodrigo, Miles Smith nebo už teďkon Lady Gaga, Abracadabra na fajnu.

could ever say. Neskutečná Olivia Rodrigo, její Stupid Song, který ale na fajnou vůbec není stupid. Stejně jako vy nebudete po tomhle s tom vstupu stupid, protože si společně dáme informace, co je dneska vůbec za den. Nejvíc basic, svátek má Ladislav, to znamená všem Láďům, Slávkům, nebo prostě Ladislavům, jakkoliv ti, abyste jim říkali, tak všechno nejlepší, popřejte jim třeba, udělejte jim hezčí den. No ale taky, například je Světový den malých a středních podniků. Což je hustý, třeba na pivečko si někam zajít, doufám, že jsem tohleto pochopila správně, protože jsem měla trošku, chvilku mi trvalo, než jsem to rozluštila. No nebo taky, například Star Wars měli britskou premiéru v roce 1977 právě v tenhle ten den. Úplně první díl, nebo ono je to trošku jinak, že je to plus minus ta trojka, ne? Nebo to funguje malinko jinak, přiznám se, že asi nebudu nejvíc atraktivní žena, protože Star Wars jsem nikdy neviděla, jenom vím, že to tam je trošičku malinko přehá. No ale já doufám, že jsem vás alespoň malinko obohatila, jestli ne, tak je mi to velice líto, ale třeba se mi to dneska ještě povede, jo. Například našima songama z hlubu Kenya Grace, nebo už teďkon Fast Boy Beautiful Life u nás na Fajnu.

Neskutečná Kenya Grace, Strangers. Banger, který dojíždí v 8 hodin a 20 minut při Fine Weekendu s Míšou. A my si společně za chvilku dáme třeba Zaru Larsson. A jeden z jejich nejnovějších a zároveň největších bangrů. A nebo se společně podíváme taky na počasí. Samozřejmě to, že dneska budou tropy, to na nás vyskakuje úplně všude, jestli to nevíte, tak vám oznamuju, že opravdu dneska bude venku bedro, jakože extrémní. No ale možná v budoucnu

0: Jak to přesně bude fungovat, nejspíš možná si řekneme za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Evil Dream. Banger, který nám dojíždí u nás na Fajnu. No, takový AAD dešť na minutu přesně v dnešních dech by se extrémně hodil. Už jenom když se řekne AI dešť, tak mě to malinko rozhodí, protože... Cože? Ale je to logický, jo, nechci si to vysvětlit. Jde o to, že meteorologové vymysleli novou aplikaci, která má určovat dešť na minutu přesně. Jestli se to rozjede, to se ještě neví, je to pořád ve vývoji a furt se to malinko upravuje. No ale nakonec by to mělo vyjít a každých 10 minut nás informovat, jestli bude pršet nebo ne. A mělo by to být opravdu konkrétní, ne jako ty Apple aplikace, který otevřete a je to jako, že hele, odpoledne prostě 90% má pršet, no a potom je slunce jak na Sahaře, že jo. Teda jediná věc, ve který se ten Apple kalendář úplně nemýlí, tak je to, že prostě dneska bude 100% vedro, zítra skoro 40 stupňů a tady mám teda 38, ale uvidíme, jak to bude, jo. Třeba opravdu tu 40 nakonec hitneme, všude nám varujou, že opravdu hitneme. No a nebo prostě si můžete pořídit tuhle super aplikaci, která to má na minutu přesně, používá AI kód, což uvidíme, jestli teda fakt bude tak jako kvalitní, ale kdo ví. Nebudeme to podceňovat. Stejně jako nesmíte podceňovat náš třeba letní playlist zhruba Avicii, Wake Me Up, nebo teďkon Ava Max, Spotify na Fajnu.

0: nostalgická songa Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. No a na fajnu. I love it. I love it. I love it. A Bella Kay. Jednu věc, kterou na tomhle bangru opravdu miluju, je ten název. To je prostě absolutně geniální. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem si říkala, co to je? To se někdo upsal, přepsal. Ne, ale doopravdy. Je to spojený třikrát I love it a je to fakt hustý. A nejenom ten název, ale celý ten song. Je to příjemný, milý, pro tu sobotu. Chceme taky trošku chillovat a odpočinout si, hlavně tady v těch vedrech. No a my se společně za chvilku podíváme na jednu akci, která se dneska koná. Malinko je tam změna a právě jak to vypadá, to se řekneme za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
6: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
6: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
6: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky. CZ.
14: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
15: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
16: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine.

0: Vzpomeň na porotu.
1: Tady rozhoduje publikum.
0: Red Bull Dance Your Style v Brně.
1: Buď u toho.
0: Fajn.
2: A to už dneska. Celý týden vás tady týzujeme, kdy už konečně bude tohle obrovský finále. No, tak dneska. V Brně před Janáčkovým divadlem. Je to celosvětová soutěž zaměřená na street dance. Budou tam tanečníci soutěžit v přímých soubojích. Bude to čistá improvizace, jo? Ne žádný nacvičený choreografie. To přesně není ono. No a rozhodujete jenom vy, diváci. To znamená, jestli jste tát protou, máte tu možnost. A to dneska. 16 nejlepších tanečníků z Česka. Prostě bude to mega cool. No ale je tam jedna menší změna. Původně to mělo být od 15, ale protože prostě dneska to venku vypadá tak, jak to vypadá. Neprší, pozor, většinou tady ta věta se říká ve chvíli, kdy prší, naopak je tam extrémní vedro a pro všechny by to bylo nepohodlný tancovat takhle venku, tak se to přesouvá na 18. hodinu. No ale hele, pro všechny to bude komfortnější, pro vás jako pro diváky, jestli ne tak pro tanečníky, a já věřím, že se to všichni užijeme. To znamená sraz v 18 hodin před Janáčkovým divadlem v Brně a pojďte hlasovat.
1: Red Bull Dance Your Style
0: 27. června v Brně.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Právě teď máme 28 stupňů Celsia, dnešní denní maxima, pozor, okolo 37, naopak nejméně okolo 20, celkově bude slunečno a to slunce bude opravdu pařit, to znamená čepice, strašně moc vody, hydratace je důležitá, nějaký SPF-ko, no a dávejte na sebe pozor, je docela červená výstraha.
11: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
12: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: Vždycky hot.
12: Vždycky.

0: dopo, čau lidi, pokračuje Fine Weekend s Míšou, máme před sebou ještě 3 hoďky, tady v tý si dáme menší reminder, abyste se tak jako pamatovali, co máte, nemáte, protože včera byl jeden special day, no a hrozně moc lidí udělalo jednu obrovskou chybu, nebo třeba to není chyba, jo, třeba se to udělali správně, kdo ví, o tom si společně řekneme, ale až za chvilku, na fajnu.
1: Fine Weekend.
0: Do té doby Dancing in the Moonlight na fajnou.

Sims, Tiny, jejich We Pray. Banger, který nám zpříjemnil sobotu na fajnu. No a já mám pro vás menší reminder. Je to úplně easy. Včera bylo vysvědčení, bylo to úplně všude. Všude, na sockách, lidi chodili s kytkama, děti všude s vysvědčeníma buď byli šťastní nebo brečeli, co už bylo na nich, záleží, jak se jim dařilo. No ale celkově taky ještě kolovala jedna zpráva, která je strašně důležitá a myslím si, že stojí za připomínku. Já chápu a věřím, že i všichni na sockách chápeme, že se třeba rodiče chtějí pochlubit vysvědčením jejich dětí. No ale dávejte si prosím pozor, protože takový vysvědčení může o vás prozadit víc, než byste chtěli. Jo, školu, do které vaše dítě chodí, nebo i vy, kam chodíte, jak kde, kdy se dítě pohybuje, není to úplně bezpečný. To znamená, když už chcete vyfotit takovouhle fotku, radši zakryjte všechno. Nejenom nějaký datumy narození nebo takovýhle věc, co se normálně zakrývají, ne. Radši i prostě adresu školy, kam chodí, dobře, třeba vaše známí to ví, to chápeme. Ale i tak je to lepší, aby to tam v těch sockách nevyselo, jakože no, moje dítě má takovýhle rozvrh. V dnešní době si myslím, že i AI by vám prostě ChatGPT vyjel, kde přesně vaše dítě studuje, kdybyste zadali tu školu nebo cokoliv, jakoby fotku toho vysvědčení. To znamená, dávejte si pozor, menší reminder. Doufám, že vám to alespoň malinko pomohlo. No a teďkon vám pomůže song od kapely, jako je třeba One Republic, Need Your Love, na fajnu.

0: Song, který nám obohacuje letní playlist Rowan Wolfie, No Stress. No a za hluku na fajnu, hvězda Next Generation, Rugail, její Pretty on Paper. A dokonce jste měli možnost právě Ru slyšet i naživo, ale nebojte. Sice už akce proběhla, ale já věřím, že někdy v budoucnu zase někde vystoupí a vy si budete moct například tenhle song vychutnat i pod nebem. No ale do té doby buď si přidejte banger do vašeho playlistu, znova jmenuje se Pretty on Paper, anebo za chvilku úplně celý u nás na fajnu.
1: Fajn víkend. Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Vezë të nashin Next Generation, Rugale, Pretty on Paper. Pro lepší sobotu na Fajnu. A my si společně malinko zatancujeme. A nejenom my, ale i vy byste měli celkově jednou za čas zajít nějakou lekci tance nebo si třeba doma zatancovat. Protože podle všeho 3 hodiny tance odbourávají víc stresu než trénink ve fitku. To znamená, jestli poslouchají nějaký fitnessáci, hele, zabalte to. Dneska to nemá cenu. Je lepší si pustit správný songy, pořádně si zatrsat a nějakým způsobem sebe všechno setřepat. A podle všeho je úplně jedno, jak tancujete. Jestli je to balet, jestli je to street dance, hip-hop, je to jedno. Jednoduše, hudba, nějaký pohyby, prostě to úplně stačí. Občas máme i jiný jako pohybový a fyzický aktivity, které odbourávají stres, ale ty se prý do toho nepočítají, to je zase trošičku jiný téma. No ale víte co? Já vám dám tip na skvělej song, co vy na to? To je úplně to nejlepší, co můžu udělat, protože vzhledem k tomu, že jsme prostě hudební rádio, který to s těma songama umí, tak víme jak na to. Za chvilku Robin Čulsky do All We Got, nebo teďkon Ray Winney, Rex Orange County, Love Me Not. Je to nabitý, pojďte do toho s náma.

Schulz. Kiddo, jejich neskutečný banger All We Got v 9.39 na Fajnu. A už za chvilku. Královna Edenu, Eva Farná, její Perpetuum mobile. Jeden z jejich nejnovějších a zároveň i největších songů. Jako na rovinu, kdo ho nezná, takže Pod kamenem. Ne, ale takhle, já vás nebudu soudit, jestli neznáte, chápu, no ale poznáte, nebojte, za chvilku si tenhle banger celý dáme na Fajnu, no a taky si řekneme, co je v létě extrémně nebezpečný a dokonce i nebezpečnější, než letět letadlem.

0: zdraví začíná v misce.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia D.
6: Sleduj Fajn. Fajn.
7: Turn it up, turn it up.
8: Back to the hits.
9: Right there.

Přeji fajn víkendu s Míšou. Chci ho znova pustit, už ne. Song, který prostě potřebujete. Stejně jako potřebujete slyšet tohle upozornění, protože podle všeho cyklistika je nebezpečnější než let letadlem. Myslím si, že mám pro vás fakt, který možná už znáte, a to je to, že lítání je jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy. Ne, fakt, prostě statisticky je větší pravděpodobnost, že se vám něco stane cestou na letiště, než přímo při tom samotném letu, i když se vlastně lítání strašně moc lidí bojí. No, to se, když se udělala další nová statistika, těch existuje strašně moc, tak právě cyklistika a celkově ježdění na kole v létě je nebezpečnější, protože za prvý samozřejmě basic věci, můžete spadnout, někam narazit, někdo do vás může narazit, no ale taky právě můžete třeba omdlít, protože například dneska při takovýchhle teplotách to nemusí být úplně bezpečný. To znamená reminder, nějakou vodu s sebou, ideálně třeba navštěvovat pítka. Vím, že ne vždycky jsou úplně bezpečný, protože to si budeme, každý z nás někdy viděl bezdomovce pít z pítka ne úplně korektním způsobem. No ale celkově aspoň tu flašku vody u sebe dneska, ať jedete nebo nejedete na kole, ať jedete nebo neletíte letadlem, to už je čistě na vás. No ale co je na mě, je vám zpříjemnit dopoledne na fajnu super songama. Za chvilku Ella Henderson nebo Dominic Fike, nebo teď Konuš. Martin Grimes a Sheeran, jejich Rebeat It u nás na fajnu. Pojďte si dát tenhle banger s náma a jak jsem říkala, tu sobotu pořádně zpříjemnit a naladit se na ten správnej mood.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: máme 30 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 37, nejmín 10. Dávejte na sebe pozor, je červená výstrha, to znamená, že venku extrémní vedro. Jestli nemáte klimošku, tak dneska good luck.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: El Weekend Smee Show.
1: Dobrý dopo, čau lidi, startuje třetí hoďka Fajn Weekendu s Míšou, pojďte do ní společně se mnou, s náma, s Fajnem. Jestli ještě nejste v sobotu probraný, dneska je to úplně OK, ale venku je strašně, ale ne strašně ve smyslu, že by prostě pršelo. Naopak je tam takový vedro, že by se z toho člověk zbláznil, to znamená, jestli ještě nestali z postele a doma máte krásně, naprosto vás chápu. Jestli jste v práci a někde se paříte, tak jste v tom společně se mnou, protože na rovinu tady ta klimouška, co tady máme ve studiu, taky nic moc, takže já vás absolutně chápu. No a za chvilku se podíváme na hudební žebříčky, protože jedna Češka. Jo, já si troufnu říct, že to je Češka. Něco vyhrála, ale o tom až za chvilku.
0: Fajn víkend.
1: Teď například Dua Lipa i These Walls. Pojďte, banger je super, léto je super, pojďte do toho s náma.

Easy Love. Song, který nám okořenuje letní playlist na Fajnu. A já vám malinko okořením vaše vědomosti o Evě Farný. Eva je člověk, Eva je královna Edenu, Eva je prostě bohyně. No a nejenom tak něčeho, například třeba hudebních žebříčků, protože její Vzpomeneš si je nejhranější písnička v rádiích, její Perpetuum mobile je nejposlouchanější song na Spotify, její ADHD pop je nejpřehrávanější klip na YouTube a celkově nejprodávanější deska number one ADHD pop. Prostě člověk, který boří úplně všechno. V zahraničí mají Taylor Swift, máme taky svoji takovou malou Taylor a to je Eva Farná. A na rovinu já doufám, že bude mít ještě nějaký koncert v Edenu, protože bych si tam strašně ráda někdy zašla. Prostě pod širákem si užít koncert, to za to prostě stojí. A vy si můžete užít koncert třeba dneska se skupinou One Republic, který budou v Letňanech. Je to pouze na vás. No, jenom jedinice na mě, tak jsou naše songy. Zhluk už Marshmallow nebo už teďkon Dennis Lloyd song Diamonds na Fajnu.

0: Marshmallow, Ain't Marie, Song Friends. Pro přátelštější dopoledne na Fajnu. A za chvilku Pink Panther z Zara Larsson, jejich Stateside. Banger, se kterým americká krasobruslařka Alyssa Liu vyhrála zimní hry. A nebo za chvilku Justin Bieber, ale nejenom songama, ale taky super faktíkama. Ale to je za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
11: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
12: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Dámy a pánové, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to Me a pro nás na fajnou bude důležitý jméno, hlavně Justin Bieber. A to z jednoho jediného důvodu, protože tenhle ten super týpek nečekaně vydal album Live from Coachella. Jednoduše záznam z jeho Coachella Live. No ale je tady jedna věc. Kdo sledujete sociální sítě, tak znáte memečko, kde právě Justin Bieber na Coachelle vypadal, jako kdyby vůbec nevystupoval, tak spíš tam jako existoval. A pak se z ničeho nic probral a wow, prostě konečně starý Justin, no vlastně ta Coachelle vypadala zrovna pro Justina docela zvláštně. Ano, byl to hlavní headliner, to je jasný. Pořád je to Justin Bieber, to znamená, koncert jste si prostě mohli užít, když jste na Coachellu jeli. No, ale jako s tím záznamem je to trošičku, shady, docela mě překvapilo, když jsem četla zprávu, že jako se vydal takovýhle live z Coachelly, ale stalo se. No a my si můžeme na fajnu maximálně užít songy ze záznamu, protože bohužel na Coachelle nejsme, ale můžeme si dát takovou mini Coachellu u nás na fajnu. Teďkon společně s Nicki Minaj nám Justin Bieber dá super banger Beauty and a Beat. Pro lepší letní vibe na fajnu. Dejte si tenhle banger s náma.

0: Fast Boy Clock Clock, jejich special znovu zrození. Banger Born Again na fajnu. V 10.42. A už za chvilku naše blonděta bohyně. Nebude to jenom Sabrina Carpenter s jejím songem Man Child, ale taky naše moderátorka Kristýnka. Jenom v malinko jiným provedení, než si úplně představujete. No víte co? O tom za chvilku.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Fajnku, bradrosi, go, no a taky na Fajnu si dáme menší reality show. Já osobně fanoušek reality show úplně nejsem, ale vím, že většina z vás určitě jo, protože prostě v dnešní době nic jiného nevidíme na sockách a všude, než jsou lidi z reality show a celkově jakýkoliv reality show. Tady v tu dobu frčí jedna, jmenuje se RUD1 a my na Fajnu máme jeden special podcast, který moderuje právě naše Kristýnka. Většinou ji můžete slyšet od 1 do 5, o všední dny od pondělí do pátku, právě u nás v éteru Fajnu. No a taky můžete slyšet i dneska. Za chvilku přijde, my tady spolu budeme kecat, taky i s váma bude kecat do éteru. Bude tady dneska od 12 do 4, ale to není to hlavní. Jak jsem říkala, reality show většina z vás 100% miluje. No a i Kristýnka, která v jedné z reality shows i byla a dokonce i moderuje náš nový podcast, to znamená mega se v tom vyzná, určitě si ho dejte na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Rádio, nebo i na našem Instagramu, kde jsme též jako Fajn Rádio. Má tam nějaký úryvky, je to docela spicy, viděla jsem to, jo, chápu, prostě reality show, spicy věc. Proč ne? Každý máme rád něco jiného a jestli vy jste ty milovníci, dejte si to. Já vám zatím už můžu dát pouze naše songy. Za chvilku Ray, její Where's My Husband, nebo teďkon Another Talk To You na Fajnu.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamů.

0: Fajn víkend.
1: Fajn víkend.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: A pojďme se společně podívat, jak to vypadá venku. Na rovinu je tam extrémní vedro, 33 stupňů, dnešní denní maxima okolo 37, naopak nejmín 20, nezapomeňte, SPF-ko, hlavně strašně moc vody, ideálně nějakou čepici, no je červená výstraha, no, je to drsný. Fajn.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot.

Čau lidi, krásný dopo, poslední hoďka Fajn víkendu s Míšou na svém startu. Já doufám, že už jste malinko ready, ale dneska, jestli nejste, já vám to odpustím. Před chvílí jsme si řekli, že venku je naprosto strašně, to znamená, jestli jdete v autě a nemáte klimošku, tak vás extrémně lituju, ale možná vás naladím správnou energii díky ženský logice, která bude až už za chvilku.

Sofie Nánich, pistácie u nás na Fajnu, no a přichází správný čas ženský logiky. Já mám pro vás dnešní moudro docela speciální a to je to, že žena je ten nejlepší termostat, protože na rovinu, když je nám příjemně, tak je příjemně i všem okolo. Oh yeah. Let's go. Fajn.

0: James and I, Dance Monkey, banger, který nám dojel v 11 hodin a 17 minut na Fajnu. A za chvilku si dáme člověka, který extrémně umí bořit hudební žebříčky. No nebude to nikdo jiný než Taylor Swift, její The Fate of Ophelia. Banger, který se držel celých 5 týdnů na vrcholu hudebních žebříčků. Což sorry not sorry je extrémní wow. A nebo se společně můžete taky podívat na film, protože nově je jedna novinka, která byla v kinech a podle mě ještě v kinech je, tak smíří na Disney+. Nikdo nesnášíme platit bůh ví co, poplatky a tak dále, no ale občas se to vyplatí, protože právě ať už je to Netflix, Disney+, Amazon Prime nebo cokoliv takovýho, tak občas se tam objeví něco, co za to stojí. No a co za to stojí, to si řekneme společně za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: XXL Výprodej v online shop CZ.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
14: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: I'm Olivia Dean. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine.

0: vtip.
1: Song, který bychom teď všichni chtěli udělat, BTS, jejich Swim na fajnu. Minimálně při těchto vedrech by se to extrémně hodilo, no a co taky hodí si dát třeba v nějakým klimatizovaném pokoji super film. No tak třeba Ďábel nosí Pradu 2 míří na Disney+. Ano, mít předplacený úplně všechno je těžký. To je Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO, teď už nevím, jestli to je Go Max, nebo na co se to přejmenovalo. Je toho strašně moc a je to určitě mohlo hledu i docela otravný, ještě OnePlay existuje, jste je toho strašně moc. No ale kdybyste teď chtěli pustit aspoň jeden film a předplatit si jednu aplikaci, no tak Disney+, slečka ideál, prostě Ďábel nosí Pradu 2. Já jsem teda viděla s tím jenom jedničku, na dvojici jsem v kyně nebyla, bohužel, ale když jsem mega chtěla, no, nevyšlo to. No a teď mám právě tu možnost, stejně jako vy, no a předtím, než si pustíte film, já vám pustím super songy. Teď už Nico Santos, Ray of Light na fajnu.

0: The Monster. Při fajn víkendu s Míšou. Máme ještě 22 minut, který si společně musíme užít. Potom přijdou jiní, respektive moje blonďata, extrémně sympatická kolegyně Kristýnka. Buďte na ní plně ready a hlavně na ní prosím, buďte mega hodný. No ale do té doby nějaký naše songy. Třeba Tame Impala, Janine, song Dracula. Super vibe, skvělá energie, hlavně pro sobotu na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Buongiorno, italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře per dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Song, se kterým dneska jsme se tady přivítali a taky se s ním loučíme. Já doufám, že jste si tady ty 4 hoďky na Fajnu s Míšou užili. Jestli ne, tak je mi to líto. A víte co? Přijďte zítra. Já se polepším. Já vám fakt slibuju, že to bude lepší. Ne, bude to prostě stejně skvělý jako dneska, já si stojím za tím, že to bylo super. No a teďka to taky bude super s Kristýnkou. Normálně tady vysílá Kristýn, teď tady bude Kristýnka. Jsou to dva rozdílní lidi, ale jediný, co mají stejný, tak je jméno. Jinak osobnosti jsou každá jiná a každá absolutně skvělá. Užijte si to a my se slyšíme zítra od 8 do 12. Tak čau.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
10: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
12: Chceš pracovat od pondělí do pátku
13: a mít volné víkendy?
14: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne. You are my best friend. Fajn. Krásný sobotní dopoledne, teda odpoledne už máme po 12. a já doufám, že si zatím tenhle horkej den užíváte. Vím, že je to těžký, ale co to zlepší, je vždycky hudba. A my si teď dáme společný 4 hoďky našeho top víkendového playlistu odpoledního se mnou s Kristý. Možná jste zvyklí na Kristýnu, ale dneska tady budu já. Tak si pojďme společně užít tyhle 4 hoďky. Rozjedem to hned teď. Není na co čekat, první song je na cestě. Let's go.
1: Fajn odpoledne.

sobotní odpolko, ladíte fajn, venku horko a já mám pocit, že v tomhle počasí existují jenom dva typy lidí. Buď máte doma klimatizaci, anebo jste ty, který těm ostatním tu klimatizaci závidějí. Ve Francii teď kvůli vedrům doslova vypukla válka o klimatizace a větráky. Lidi je vykupují totiž tak rychle, že některé obchody ani nestíhají doplňovat zásoby. A upřímně, já se nedivím. Ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů a vejš a doma máte pocit, že žijete v horkovzdušné fritéze, tak se prostě začnete uchylovat k věcem, který by vám třeba normálně připadaly šílený. Já si myslím, že přílišný horko by se normálně mělo považovat za validní alibi. Prostě pokud spácháte nějaký neúplně ideální čin, jo, porvete se takhle o větrák, alibi je horko. No a jestli to takhle půjde dál, klimatizace přestane být vnímaná podle mě jako spotřebič. To bude reálně nový symbol společenského statusu. Už žádný máš bazén. Jako mít bazén je hezký, ale máš klimatizaci. Tak schválně, pojďte mi napsat. Máte doma klimatizaci nebo letos tohle léto přežíváte zatím jenom díky větráku, zataženým žaluzím, anebo prostě nezvládáte. Schválně, pojďte mi napsat, jak to máte na 724 634 634 a já vám radši teď pošlu další song. Pojďme na to!

0: One Direction a Story of My Life. S tímhle songem si užíváte sobotní odpoledne tady na Fajnu. No a já jsem se vás ptala, jak přežíváte v tomhle horku. Vypadá to tak, že tady nemáme moc posluchačů s klimatizacema, protože Jakub píše, že nemá klimošku, ale že má manželku, která má rozprašovač na kytky. I to je cesta, jo? Vidíte, kreativita Čechů se prostě nezapře, my si umíme poradit, takže jestli nevíte, co si už v tomhle sakra velkým horku počnout, i rozprašovač na kytky to může zachránit. Případně tady je tip taky od Tomáše, který píše, že se přesouvá po bytě podle toho, kde je zrovna nejmenší vedro. Že je takovej stínovej nomád. Novodobí problémy vyžadují novodobí řešení. No a nebo potom si můžete najít práci, která vám poskytne klimatizaci, což píše Lucka. Můj největší letní benefit je, že pracuji v supermarketu. Chodím se dobrovolně kochat do oddělení s mléčnými a mraženými výrobky. Jo, takže se potkáme dneska, až skončím směnu, tak se potkáme u mražáků. Co vy na to? Jo? Já souhlasím. Jo, a my si tady za chvilku pustíme další songy. BB Rexa, Faithless, New Religion, trošku to rozjedem. Tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít nějak správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady. Yeah.

Miles Smith vás hodil při sobotním odpoledni do pohody se svým songem Nice to Meet You. No a jsou momenty, které všichni známe. Třeba když se s někým pohádáme a naše ego to tak trošku nezvládne. V takový momenty se snažíme udělat úplně cokoliv, jenom abychom dokázali, že máme pravdu. Většinou to skončí třeba tichou domácností nebo uraženou ješitností, jenomže jeden indický ministr teď tuhle hru napravdu posunul na úplně novej, zdravý trošku nebezpečný level. Tenhle politik totiž rozjel obrovskou kampaň za vyčištění jedný z místních řek. No a aby všem pochybovačům a médiím dokázal, že už teď je ta řeka přece křišťálově čistá a že ta kampaň je totální banger, tak si nabral plnou sklenici přímo z té řeky a před kamerama jí na ex vyklopil. No asi nikoho z vás nepřekvapí, že příroda měla na věc trošku jiný názor. O pouhý dva dny později, totiž tenhle pan ministr podle místních médií skončil s brutálníma bolestma břicha v nemocnici. Tomu se říká okamžitá karma v tekutém stavu. Ale pojďme teď s pravdou ven, protože ať hodí kamenem ten, kdo to nikdy neudělal. Takže co nejšílenějšího jste si kdy vymysleli nebo udělali vy, abyste někomu dokázali, že máte pravdu? Snědli jste něco odporného, vsadili jste měsíční plat? Napište mi, co jste udělali na 724-634-634 a já vám teď pustím song, který nebudete muset nijak takhle splácet tvrdou daní. Čeká nás Rudimental Waiting All Night. Pojďme na to tady na Fajnu.

0: Jenom abyste dokázali, že máte pravdu. Petr mi poslal zprávu, že se jednou s kámošem hádal, že pálivá omáčka v mexické restauraci vůbec nepálí. Abych dokázal pravdu, vyžral jsem celou misku. No nekecal jsem, tehdy nepálila, ale druhý den ráno na záchodě jsem regulárně plakal a viděl všechny svatý. Tak to za to stálo, minimálně v tom momentě Petr dokázal, že měl pravdu, to, co se dělo další den ráno, už nemusel přiznávat, takže se to vlastně vyplatilo. No a pak píše Simča, která prý bývalýmu příteli tvrdila, že umí perfektně francouzsky, aby nevypadala blbě před jeho rodiči, který ve Francii žili. Píše, takže jsem celou večeři s jeho tátou odkejvala a odpovídala jenom oui, bien sûr, a c'est la vie. A prošlo to jenom zázrakem, ale prej se potila až na, no vy víte kde. Tak prostě někdy potřebujete tu svoji pravdu dokázat tak moc, že tomu jste schopni něco obětovat. Otázka, jestli to stojí za to, ne vždycky, že? Což jsme viděli na tom případu z Indie. Já vám ale děkuji za sdílení, jsem ráda, že jste byli takhle otevřený, no a za odměnu, jak jinak než další songy. Za chvilku třeba Milky, Mole Grip, Just the Way You Are, tak zůstaňte na fajnu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
5: Instagram,
4: YouTube,
5: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn? Fajn.

Další song za náma takhle při sobotním odpolední a doufám, že vám zlepšil náladu. No a jestli máte občas depku z toho, že věk je neúprosnej, tak teď poslouchejte. Všichni si to někdy říkáme, že ty nejlepší roky možná už máme za sebou, ale tenhle mindset teď hoďte do koše, protože podle rozsáhlých studií jsou ty nejlepší banger roky pro ženskou spokojenost teprve na cestě. Ukázalo se, že ženský jsou nejšťastnější ve 40 a 50 letech. Zatímco chlapy v tomhle věku často chytají už klasickou krizi středního věku, jo, kupujou motorky, zmateně hledají sami sebe, u žen je to přesně naopak. Podle výzkumu, jo, nesuďte mě, já za to nemůžu, já vám to jenom předávám. Ale tenhle výzkum sledoval prej asi desítky tisíc žen a potvrdil, že životní spokojenost od 40 dál prostě roste a stoupá klidně až k 60. No a ten hlavní důvod? Psychologové tomu říkají zralost perspektivy. Prostě vám najednou začne být všechno, vy víte kde. Kolem 50 přichází brutální úleva, už nehledáme schválení, validaci. No a k tomu si přečtěte sebevědomí, finanční stabilitu a je to. Takže žádný strach z věku. To nejlepší teprve přichází a my držíme tenhle happy směr, tohle pozitivní naladění a jdeme si dát další track. Fajn víkend je tady.

0: Absolutně tropická sobota a první společná hoďka je za náma. S dobrou hudbou se dá prostě žít i v tomhle počasí, no a proto pokračujeme i do další společné části dne. Jsou před náma ještě tři další hoďky, no tak to rozjedem, další playlist, další songy, už za chviličku, tady se mnou, na fajnu.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni ve

0: práve teď na fajnradio.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Fajn odpoledne.
1: Krásný sobotní odpoledne, máme chviličku po jedné hodině, venku je ani nevím kolik stupňů, to je prostě Sahara, ale to nevadí, my si to uděláme hezký, protože nás čeká druhá společná hoďka se mnou, s Kristý. Pro ty z vás, co to nevíte, já nejsem Kristin, která tady je normálně, ale máte tady dneska mě a to vůbec nic nemění na tom, že si to užijeme. Takže pojďme na to, pojďme to rozjet hned s prvním songem, Sia, Kendrick Lamar a jejich The Greatest, let's go!

sobota 27. června. No kéž by venku bylo 27 stupňů, je tam tak 50, ale to nevadí. My si to tady zpříjemňujeme na fajn odpolední. A určitě jste někdy lovili na nějakém bazaru a našli jste tam fakt divné věci, konkrétně na těch internetových. Primárně tam samozřejmě chodíme kupovat třeba džíny, trička z druhé ruky, jenomže teď se tam dají koupit i děti z druhé ruky. Jo, slyšíte správně. Na internetu začaly kolovat totiž příběhy o tom, že lidi našli inzeráty, kde někdo prodává zdánlivě ošuntělý plyšový hračky, jenomže ty hračky stojí tisíce eur. A to si říkáte, tak má v sobě ten plyšák ukrytý zlato, drogy, nebo co to je? Jenomže potom si přečtete ten popisek a tam jsou napsané věci typu chlapec 10 měsíců 70 cm. A tady to začíná být fakt divný. Podle těchto indicí to vypadá, že se tam fakt dějou nějaký bizarní věci, že tam je nějaký černý trh, ale uvidíme, budeme tuhle kauzu dál sledovat. Mě to ale zaujalo to téma, ne kvůli těm dětem, nebo jo, ale chápete. Já jsem si nicméně řekla, že si uděláme takový průzkum toho, co jste nejšílenějšího, nejbizarnějšího nebo nejvíc fakt WTF, kdy na online bazarech objevili vy. Jestli to byl třeba AirPod vytažený z kanálu, co já vím. Napište mi na 724-634-634, co nejdivnějšího jste našli na online bazarech a mezi tím další song. Tak vám ho posílám do uší právě teď.

0: break my heart.
1: Další track za náma, doufám, že vám tahle věc zlepšila sobotní rozpálený odpoledne. A já jsem se vás ptala, co nejbizarnějšího jste kdy našli na online bazaru. A musím říct, že jste odpovědi absolutně doručili, protože třeba Ondra píše, že hledal džínovou bundu a vyskočil na něj inzerát s názvem Prokletá bunda. Normální lidi by se na to asi už vykašlali, ale Ondra si řekl, ne, nenechám to tak. Prý tam v popisku byly věci typu, že pokaždý, když si ji ten původní majitel vzal na rande, skončil to katastrofou, jednou ho pozracel pes, po druhý dostal kopačky a po třetí si zlomil ruku. Takže tu bundu prodával jenom za korunu. No a Ondra se chytil, řekl si, jo, to je výhodný nákup, to beru. A jak to dopadlo? Prý si ji koupil a hned poprvé, co si ji vzal na sebe, tak do týdne chytil chřipku. Terka zase píše, že viděla inzerát, kde se prodával čerstvý vzduch z koncertu Taylor Swift. A prej tam lidi regulérně soupeřili o to, kdo to koupí. To je šílený. No ale tak zase se aspoň máme o čem bavit, něco, co nás pobaví. A my si za chvilku pustíme nějaký další song. Tak jo, zůstaňte tady, na fajnu.

0: she's TikTok. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Doufám, že si užíváte náš víkendový playlist, protože to je takhle při sobotě potřeba a tak je potřeba dát si něco dobrýho. Určitě všichni známe to, kdy celý týden poctivě dodržujeme kalorie, jenomže pak v neděli sedíme s totálníma výčetkama svědomí, protože jsme se utrhli ze řetězu. Bacha, naše generace se rozhodla tohle změnit. Chceme prostě tyhle toxické stereotypy spláchnout do záchoda. A nemyslete na klasický cheat day. Ne, nebudeme prostě hladovět a potom se za trest nebo za odměnu, záleží, jak to berete, přejíme k prasknutí. To ne. Je tady nový trend Fat Sunday, který funguje na úplně něčem jiným. Je tam prostě takový princip, že odmítáte vůbec přemýšlet o jídle jako o něčem, z čeho byste měli mít výčitky svědomí. Celou neděli věnujete absolutním comfort foods, vašim takovým cítit se dobře jídlům, na který máte zrovna skutečně chuť. Žádný zbytečný pravidla. Klidně si můžete dát pizzu, burgery, sladký, všechno najednou. Ideálně teda s partou nebo s rodinou, protože jde o to užít si ten moment a hodit tam trošku mentální klid. Takže teďko máte ode mě i od vědců oficiální povolení hodit výčitky za hlavu a dát si v neděli cokoliv, cokoliv, co jenom chcete. Takže se ptám, po čem v neděli skočíte? Co bude váš absolutní nedělní jídelní sen? Napište mi na 724 634 634 a společně si tady uděláme chutě. Let's go, pište a mezi tím další songy.

0: Věřím, že vás tenhle track roztancoval, že jste třeba trošku i vytancovali oběd, ale my si takhle při sobotě jdem udělat znova chutě. Já jsem se totiž ptala, co byste si dali k jídlu v neděli, kdybyste dodržovali ten nový Fat Sunday trend. To znamená, že si můžete dát úplně cokoliv. Simča napsala, že kdyby měla takhle totálně volnou ruku, tak si objedná tu největší pizzu, k tomu naložený hranolky se sírovou omáčkou a slaninou a celý to dorazí kelímkem zmrzliny. Žádný salátek, prostě čistý štěstí. Někdo hledá štěstí v zmrzlině, někdo v salátu, jak je libo, ale tohle zní dobře. Ondra zaspíše, že by ráno začal palačinkama. Ondra by prostě jel už od rána. K tomu by dal tunu Nutelly a k obědu brutální smash burger s pořádnou porcí cibulových kroužků. Tak já si myslím, že tipů na neděli máme dost. Sice nevím v tomhle vedru, jestli jsou to jako ideální volby se takhle pořádně zaplácnout, ale proč ne? Já vám přeju dobrou chuť, no a dobrou chuť i s dalším trackem, který je na cestě už za chvilku. Tak zůstaňte tady na Fajnu.
1: Fajn. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrač proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přijďte.

0: Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

sobotní odpoledne, já doufám, že si ho užíváte s naším fine playlistem. Já vím, je horko, je to otravný, ale věřte, může být hůř. Představte si, že by vám třeba zrušili vaši oblíbenou akci. Vy celý rok šetříte na drahý lístky, na drahý festák, vymýšlíte outfity, odpočítáváte poslední dny do doby, než to celý vypukne, no a pak vám organizátoři hodí ledovou sprchu. Respektive tu nejteplejší, protože jeden z největších festivalů na světě teď musel kvůli horkům utnout show. Legendární holandský festival Defcon je pro fanoušky hardcore a hard techna absolutní modlou. Jenomže brutální vysoké teploty teď donutili organizátory tuhle jízdu zrušit. Takže místo užívání přišla nic. Přišlo nic, prostě prázdnota. Meteorologický úřady v Holandsku totiž poprvé v historii vydali červený výstrahy před extrémníma vedrama, a to je fakt extrém. Takže tam nebyla žádná volba, příroda zkrátka ukázala, že umí zatopit víc i než ten nejvíc našlapaný line-up. No a holandský léto zkrátka doručilo tak pekelný ráz, že i pro ty největší vyznavače hardcoreu byl tenhle banger až moc. My přejeme, ať prožíváte víkend v příjemnějším chládku, ať si najdete nějaký úkryt, nějakou akci, kterou nezrušej, a že jich v Praze je dost, i po Česku, tak si vyberte, užívejte, no a nesmutněte, prostě se na tom musíme najít to hezký.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sporťáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne. You are my
2: best friend. Fajn. Krásný sobotní odpoledne, já doufám, že si tohle horko užíváte. Já vím, že to furt opakuju, že je horko, ale nedá se svítit, protože to venku svítí až moc. Ale my si teď společně posvítíme na další část našeho topového playlistu, protože nás čeká další společná hoďka se mnou s Kristý, bacha, ne s Kristin, výjimečně jsem tady já, ale to nic nemění na tom, že si to mega užijem. Takže pojďme na to, let's go na další track. Není na co čekat, rozjíždíme to právě teď.
0: Fajn odpoledne.

Další track, další absolutní dávka vibe, takhle při sobotním odpolku. A já teď chci, abychom se společně trošku zasnili. Představte si, že vlezete do restaurace, ještě jste si ani nestihli vybrat jídlo a číšník vám už na stůl bez zeptání položí misku s jídlem, třeba s nachos a salzou. Vy ho zastavíte s tím, že jste si teda ještě neobjednali, ale on vám s úsměvem řekne, to je pozornost podniku. Sci-fi? Ne, není. Přesně tohle totiž se stalo teď jednomu japonskému fotbalovému fanouškovi, který vyrazil do Ameriky na mistrovství světa a poprvé tam navštívil tamní mexickou restauraci. Byl z téhle tradice absolutně v šoku, že nikdy nedostal nic zdarma, takže kompletní kulturní šok. No a napsal totiž, že dostat jídlo dřív, než prokážete, že vůbec máte na zaplacení, je neuvěřitelná dávka důvěry. No a taky dodal geniální hlášku, že v té salze cítí důvěru celého národa. No a pak to samozřejmě zlikvidoval. Jeden košík za druhým. Zatímco u nás se třeba někdy platí i za kohoutkovou vodu nebo kečup navíc, v Americe tam můžete dostat i bezedný nachos. Tak se pojďme trošku zasnít. Kdyby to záleželo čistě na vás, co byste chtěli v českých restauracích dostávat automaticky na stůl a v neomezeném množství? Bezedná tatarka, mísa s hranolkama, co já vím, napište mi. 724-634-634, pojďte se mnou o to podělit. Mezitím samozřejmě další track, protože ty tady máme taky v neomezeném množství, tak pojďme na to.

0: konečně jsme si při sobotě užili další track a já jsem se vás ptala, co byste chtěli mít v restauracích neomezeně zadarmo. A musím říct, že jste splnili moje očekávání. Moc vám děkuju za zprávy. Klárka totiž napsala, že její absolutní sen je bezedná tatarka. Cituji. Nesnáším, když si dám v restauraci smažák s hranolkama a k tomu mi přinesou ten směšně malej plastový kelímek tatarky, která stojí 50 korun a vystačí mi tak na 3 hranolky. A pak si musím postupně dokupovat další a další kelímek. Neomezená tatarka je základ lidských práv. S tím myslím, že se spousta z nás totožní. Stejně tak s Ondrou, který píše, že by zavedl neomezený česnekový dip a pečivo před jídlem. Vždycky, když na to jídlo člověk čeká hladovej 20 minut, tak by strašně bodlo něco na zobání. Sice bychom se tím všichni nacpali ještě před hlavním chodem, ale byl by to absolutní ráj. Tak třeba se jednou dočkáme, ale možná to je dobře, že ty věci nemáme neomezený, protože my nikdy nevíme, kde máme tu hranici, že jo? Takže zatímco, když si za to musíme zaplatit, tak se trošku hlídáme, trošku víc. Nicméně, v čem se nemusíme hlídat, je hudba. Takže pojďme na další nálož, neomezená nálož tracku. Tady na Fajnu pokračujem.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Nine brown eyes. Ideální soundtrack do tohohle rozpáleného odpoledne. Vyladíte fajn, máme sobotu a většině dětí a teenagerů už začalo to nejlepší období roku. Je to tak, léto, 2 měsíce absolutní svobody, prázdniny. Jenže kromě vidiny prázdnin se řeší i jedna zásadní věc. Padne za ty samé jedničky nějaká odměna? Nebo to letos bude bez dárku? Zatímco třeba někdo dostane za odměnu novej telefon, herní konzoli nebo pořádný finanční bonus do prasátka, spousta z nás si asi ze svých školních let pamatuje spíš klasický scénář. Buď rád, že si vůbec prošel. Největším dárkem je to, že nedostaneš zaracha. Rodiče prostě zkrátka občas sázejí i na ty drsnější metody, na upřímnost, ale některý fakt dávají i dárky. Mě to zaujalo, tak mě zajímá, jak to máte vy, jak to vypadá u vás doma. Schválně, dostali jste vy nebo vaše děti za vysvědčení nějaký brutální dárek? Nebo to skončilo maximálně nějakou zmrzkou? Schválně mi napište, co jste dostali. I klidně, pokud už jste dlouho ze školních lavic, tak jestli si vzpomenete na nějaký dárek, co jste kdy dostali za vysvědčení, pojďte mi to hodit na 724-634-634. Číslo, který už dobře znáte, tak mi pojďte napsat. No a samozřejmě mezi tím další song za odměnu, ať už máte jedničky nebo pětky, je to jedno, pojďme na to.

0: Další track jsme tady na Fajnu doručili do vašich uší takhle při sobotě. Doufám, že si to užíváte. A já jsem se vás ptala, jaký dárek jste dostali za vysvědčení. Někdo totiž dostává i dárky za vysvědčení a vypadá to, že tady někoho takovýho máme. Martina totiž psala: čau, moje dcera včera přinesla samý jedničky na Gimplu. Slíbila jsem jí za to novej iPhone, takže moje peněženka teď sice trošku pláče, ale ta radost v jejich očích za to stála. No a teď jdeme slavit ještě na pořádný burger. Klárka, ta naopak píše, že si pamatuje, jak v devíce strašně dřela, aby měla vyznamenání, protože jí rodiče slíbili fakt super dárek, takže přišla úplně nadšená, že se jí to povedlo. No a co dostala? Encyklopedii zvířat. Píše, že tehdy byla zralá na terapii. No to se nedivím. Já jsem se takhle jednou snažila o samý jedničky, protože mi máma slíbila psa. Jedničky na vysvědčení byly? Hádejte co? Pes nikde, takže s tímhle úplně soucítím. Moc vám děkuji za vaše příběhy, ale nebojte se, já žádný jedničky nevyžaduju, jak už jsem říkala, tracky vám dávám vlastně úplně zadarmo, bez známek. Tak pojďme na to, další song do vašich uší právě teď.
1: Fajn. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Get ready for the sound. Fresh.
7: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
8: I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
11: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
12: Are you ready?
13: This is Bruno Mars.
14: I'm Olivia Thien.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music.
17: Fine.

Další track na zlepšení vašeho sobotního odpoledne je za náma. Já doufám, že si tuhle sobotu na fajnu užíváte. A teď vám to trošku naruším. Představte si, že vám najednou pípne telefon, že nesmíte opustit barák. Asi byste trošku spanikařili, řekli byste si, tyjo, nějaký tornádo, nebo únik chemikálie, apokalypsa. Jenomže v Texasu teď zažili nouzový stav, který spíš připomíná nějaký bizarní, hodně, ale hodně béčkový horor. V jedné tamní čtvrti totiž havaroval kamion, který na korbě převážel zhruba 20 milionů včel. Při nehodě se vysypaly stovky úlů a na místo museli samozřejmě okamžitě spěchat záchranáři, včelaři v ochranných oblecích. No a tenhle naštvaný bzučící hmyz v naprostém amoku kompletně pokryl celý auto, silnici i všechny okolní stromy. Je na tom smutný to, že odborníci odhadují, že kvůli obřímu stresu těch včel teď moc nepřežije. Dělá to z toho zároveň takovou jako hodně bizarní nouzovou situaci.

Takže pokud občas máte pocit, že třeba vaše cesta z práce stojí fakt za starou bačkoru, buďte rádi, že jste nemuseli kličkovat mezi davem milionů včel. To musí být teprve šílený. No a já čekám, že o tom někdy ten béčkovej horor fakt natočej. Tak se budem těšit, vy si užívejte odpoledne bez včel, ideálně i bez voz a s dalším trackem, který tady nám jde do uší. Tak pojďme na to!

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn.
5: 3, 2, 1, go.
4: Fajn odpoledne.
6: You are my best friend.
4: Fajn.
7: Krásnou sobotu vám přeju já, Kristýna, čeká nás poslední společná hoďka. Nejste na mě možná teď už na víkendu zvyklí, jsem tady dneska místo Kristin, ale to už možná víte. Nebudu to dál zdržovat, pojďme si prostě užít tu poslední hoďku, máme už 3 hodiny odpoledne, tak to rozjedem. I v tomhle vedru, zvládnem to. Tak pojďme na první song, let's go.
4: Fajn odpoledne.

odpolkou, vy si užíváte tenhle den společně s Fajnem a se mnou a taky s našima top songama a jeden z nich právě dohrál. No a máte v poslední době pocit, že jsou komedie trošku nudný? Že ty vtipy sice občas ujdou, ale celkově ty nový filmy zapadnou hned po premiéře a vy už nemáte absolutně chuť si je znova pustit. Nejste v tom sami a filmoví analytici teď přišli s vysvětlením. Problém moderních komedií totiž prej není jenom ve slabším scénáři, ale velkou roli hraje hlavně vizuální styl. Zatímco klasiky z 90. jako Scary Movie, Blbý a blbější, Někdo to rád blond se natáčely na poctivý filmový pás, dnešní produkce vzniká výhradně digitálně. No a ten filmový pás prej přirozeně vytvářel hlubší stíny, sytější barvy, dodával tomu větší energii, šmrnc, autenticitu. Zatímco dnešní digikomedie jsou všechny dokonale ostrý, ale působí to pak lacině, plošně a zapadne to. Je to prostě, jak kdybyste koukali na reklamu na prací prášek. Nic extra. Tak si pojďme zavzpomínat na ty zlatý filmový časy. To je takovej čas, v sobotu jsme většinou koukali na komedie, nebo aspoň já to tak měla, tak schválně. Jaká je vaše oblíbená komedie, na kterou furt vzpomínáte, třeba i umíte každou hlášku? Pojďte mi napsat 724-634-634, aspoň budem vědět, co si pustit, až se nám zas ochladí. Do té doby, než si ochladí, tak se pustíme do dalších songů. Pojďme na to!

0: tohohle tracku zatančili, zaspívali, ideální věc, co dělat při sobotním odpoledni. No a společně probíráme, jaký dobrý komedie máte rádi. Objevují se tady docela často český komedie. Je vidět, že to prostě nestárne, protože Simča třeba psala, že může tisíckrát dokola koukat na S tebou mě baví svět. Teď cituji, píše, jak tam ti tátové jedou s dětmi nahory a ty hlášky jako Matýsek se... Víte co, zná to prej úplně každý, má to neskutečnou lidskost, což Simče chybí u těch nových filmů. No a Tomáš, ten vytáhl absolutní klasiku, která se takhle do letního odpoledne extrémně hodí. Slunce, seno i jahody. Co jste čekali? Tomáš píše, že miluje tu nehoráznou, upřímnou českou bizarnost a že se vždycky směje od začátku do konce. Tak kdybyste se náhodou chtěli dneska doma zavřít v tomhle teple, už vás jako to teplo nebavilo, tak s klimatizací si můžete pustit nějakou komedii. Nejsem proti, ale radši zůstaneme venku s dobrýma songama. Tak pojďme na další z nich. Let's go.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky. CZ.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

Dobrejma songa je ten den hned lepší a vy si právě zlepšujete sobotu tady u nás na Fajnu. No a den se dá zlepšit taky třeba, když najdete nějaký poklad, ale to není tak běžný. Ale představte si to, vy si koupíte za pár stovek dolarů v aukci nějakou starou zaprášenou skladovací koji, odemknete ji, no a tam najdete sportovní tašky narvaný hotovostí. A teď nemluvím o stovkách tisíc, ale o životním úlovku, který vám změní život. Protože tenhle brutální jackpot trefil jeden chlápek v Americe. On prostě koupil sklad za pouhých 500 dolarů a uvnitř našel tašky, ve kterých bylo neuvěřitelných 7,5 milionů dolarů v hotovosti. Samozřejmě se teda o slovo hned přihlásili právníci původního majitele, ale po nějakém mimosoudním vyrovnání tenhle nálezce dostal aspoň pohádkovou odměnu, aspoň 1,2 milionů dolarů. Když to spočítáme, to je 28 milionů korun. Docela dobrá investice, možná investice tisíciletí. Ale pojďme z Ameriky zpátky k nám domů, protože častokrát máme podklady doslova zakopaný na půdě. Tak mě zajímá, co nejhodnotnějšího jste kdy vyhrabali, ať už na půdě, ve sklepě, na chalupě. Věřím, že jste určitě něco takového objevili, tak mi pojďte napsat 724-634-634, napište mi k nám do Fajnu, no a pak si povíme, co jste nejlepšího vyhrabali. No a já jsem pro vás našla další song, pojďme na něj.

0: Další top track nám právě dohrál na Fajnu a já jsem se vás takhle při sobotě ptala, co nejlepšího, nejdražšího nebo nejhodnotnějšího jste kdy vyhrabali někde doma. Jaký máte ztracený poklady? Honza píše, my jsme s tátou vyklízeli půdu na starý chalupě a pod hromadou slámy jsme našli komplet rozebranou starou motorku Java z 50. Sice to nebylo 7 milionů v hotovosti, ale pro nás naprostej banger. 2 roky jsme ji pak skládali dohromady a teď na ní v létě jezdíme. Vidíte, to jsou poklady. Simča zase píše, že našli obří starou dřevěnou truhlu a našli sice ne poklad, ale sbírku komiksů. I to se může někomu hodit. Takže krásný, já jsem ráda, že jste něco našli, no a za to vám samozřejmě pošlu další track. Děkuju za sdílení, jdem na další song.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
4: Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn.

0: Je to neuvěřitelný, ale tohle byl jeden z posledních tracků, který jsme si tady dneska společně dali, protože se blíží čtvrtá hodina a vy už možná víte, co to znamená. Je to tak, já se s váma musím rozloučit, čtvrtá hodina a tímhle končí sobotní fajn víkend se mnou s Kristý. Výjimečně jsme si to užili společně, za týden už tady asi budete mít zase Kristin. Se mnou se můžete slyšet od pondělka do pátku ve fajn warm-upu od 1 do 5, teď jestli si správně pamatuju ty časy, po tom, co jsme to dneska měli trošku jinak. Doufám, že jste si to se mnou užili, já s váma perfektně, ani vedro nás nezastavilo, protože nás nezastaví vůbec nic. Roztancovali jsme to, zaspívali jsme si. No a já doufám, že si užijete zbytek tohodle slunýho, horkýho dne. Já mezím se někam schladit, vy se schladte taky. Užívejte zbytek dne, no a posílám poslední song. Takže bye bye.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, které musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Vždycky ho.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky. CZ.
3: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Některé věci se do rádia nevejdou.
4: Naštěstí existuje internet.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: zapni Fajn.
1: Fajn. Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Máte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: hrajeme to, než to bude všude.
1: Hity začínají tady.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Baba vlny, tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a tři.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj dát správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit.

0: s výsledky a konzultací online. Genx.cz, Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: dobré hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn. Vždycky hot.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: tě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: potisk, trička, byla, CZ.
2: To nejlepší z rádia
3: a to, co už do rádia radši než
2: fajn. Back to the hits.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right,
1: Fine.
4: Fine.
1: Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
8: Fine. Clubs

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Fajn. Vždycky hot.